0: taky nepadl. A nemluvil o sobě a samozřejmě ten režim nám zasáhl taky a jeho velice a bylo to pro ně těžké, pro ty lidi, když se vrátili, takže velká odvaha, že vydrželi, jako za to, že vůbec šli do té války, že vůbec tam vlastně dávali svůj život za to, aby jsme my byli svobodní. Klobouk dolů už jenom za to.
1: Mluvili jste někdy třeba na rodinných sešlostech o tom, jak vlastně ten jeho odchod z republiky a vlastně to, že potom létal u 3. 12. peruti, probíhal? Mě jde o ten příběh odvahy. Co ho k tomu
0: ano,
1: vedlo?
0: On ještě předtím, než vůbec jako začala ta okupace, ještě před začátkem války začal vystupovat proti Němcům, proti tady tomu režimu, i ho jako internovali, pak teda byl puštěn a vlastně utekl pod rouškou noci ještě se třemi kamarády. Jo, to bylo složitý velice.
1: Přes Polsko?
0: Ale ano. Mm-hmm. Ano, něco málo to víte. Nebo promiňte, ne málo, ale...
1: No, prostě... něco málo, já bych to neoznačoval za obrovské znalosti, ne, to ne.
0: Jo, byla to komplikovaná cesta opravdu Polsko, jo, pak Francie, to dokonce Afrika, jo, a pak teda se vylodili jako z Afriky, jo, ta loď plula, jako ty příběhy neuvěřitelný. A ano, no právě taky to tam bylo zmíněno, že já jako války odmítám všechno, že, ale oni si to taky nevybrali. Ale že jako jo, chci bojovat a to, nevybrali si to. Ale byli k tomu donucený těmi okolnostmi tou dobou, nebo to co se dělo. A ještě vlastně předtím, jo, jak už jo, opravdu ten dědeček cítil potřebu se jako vyjádřit proti tomu, co se dělo. A bohužel teda potom, když se vrátil, tak to bylo těžký, no.
1: Po únoru 1948 byl jako mnozí jiní degradován, vyhozen z armády a zbytek života pracoval jako dělník ve fabrice v Brně. Zemřel v Brně v červenci 1976.
0: A vy jste si to někde našel.
1: Tady jsem chtěl říct, cituju z facebookové stránky. Takže ano, jo. Josef Kepert z facebookové stránky Slavnosti svobody. Tak, aby to bylo kompletní.
0: Jo, bylo to jako pro celou rodinu, to bylo těžké, protože tam se o tom nesmělo mluvit, že jo, já jsem jako takový dítě, všetečný, vystřelený všude a vím, že se nesmělo, jako jo, ticho.
1: Ano, jinak jsme mluvili doma a jinak se mluvilo na veřejnosti, nebo ve škole, ano. Nebo v práci, ano.
0: Ano, jo, a teď jako samozřejmě děti tomu nerozumí, že jo, tak já jsem vykřikovala, až teď vlastně chápu zpětně maminku, která jako to je další hrdina pro mě velký, protože byla s námi sama. Teď jsme byli nemocný, to je jedno, to je další věc, ale tady toto vlastně pokračování tady tohoto, kdy musela čelit vlastně tomu režimu, té totalitě, zmizela na víkend, jo, nevěděli jsme, co se děje, ale odolala. Odolala tomu, aby, jo, nevím, nikdy se to hrdinství třeba může rovnat bláznosti, nebo nevím.
1: No, mnozí lidé to můžou vidět různě a naopak hrdinové málo kdy o svých hrdinských činech hovoří denodenně, že?
0: Je to úhel pohledu, no, právě, no, a většinou to člověk nebere jako za hrdinství, ale jako za samozřejmost, co. Takže i když teda jsme to měli složitý, měli jsme to jako opravdu, jako nebylo to jednoduché, řeknu jednoduše, ale nestoupila nikam, pořád jí tlačili, pořád byla tlačená, jo, mizela na nějaký dny,

0: což jsme netušili, co se děje, ale nepodlehla. Hmm. A děkuji za to, jsem za to vděčná. A
1: já mám jednu otázku přímo na vás. Jestli pak se něco z odvahy vašeho dědečka projevilo i ve vaší povaze?
0: No, já jsem byla takový rebel rodinný, takže já jsem jako hned, já jsem byla v 9. třídě tehdy, nebo 8. 9. 89. takže já jsem první jako zvolnila, že ani jsem nevěděla pořád něco děje. Vykřikovala jsem, ale uchránit svý dítě, jeho život. Já jsem byla od malička velmi nemocná a říkali mi, že nesmím mít dítě, že bych jako nepřežila. A poznala jsem svého muže a stalo se. Otěhotnila jsem a můj lékař mě vyhodil, všichni mě vyhodili, že nebudou ošetřovat sebevraha. Rodina se pro mě proti mě obrátila a byla jsem na to sama. Jo, bylo to to, že přežiju, nepřežiju, protože jsem nevěděla, že to nevíte. Jako do té doby, než se to nestane. Ale 99% říkalo, no ty nevydržíš. Nic, jo, prostě konec. Takže jsem proti všem uchránila své dítě. Když všichni říkali, musíš jít na potrat, prostě neexistuje. Nepřežiješ.
1: Je to dcera, je to syn?
0: Je to syn.
1: Kolik je mu dneska?
0: Teď mu bylo 15, čekáme na přijímací zkoušky, jestli se dostal nebo ne.
1: Držím pěsti. Držím pěsti, Hanko, a děkuji za váš příběh o odvaze. Vy jste ochránila život svého dítěte. A řekl bych, že to je sice jiný druh odvahy, než který prokázal Josef Kepert, váš dědeček, ale stejně cený. Děkuju a přeju vám krásný květen. Naslyšenou.
0: Děkuji.
1: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Tématem je odvaha. Ještě 35 minut potrvá naše povídání. Tedy poté, co odspívá Petra Černocká, věřím, že povídání bude od někoho dalšího z vás na čísle 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Naši další posluchačku, paní Evu, zdravím až do Hořovic. Je to ta, která nám také řekne něco o odvaze. Jaký příběh to je? Paní Evo, dobrý večer, no, hezké
1: dobrý
0: ráno.
1: Večer, já vás zdravím. Je to příběh mýho táty. Ten zkoumával ve válce u nás rok a půl partizány.
0: V Hořovicích to bylo?
1: Ne, já pocházím ze Skrej, ale řeknu vám na pient, jo, po válce mu bylo řečeno, že když se nebál Hitlera, takže si na něj musí dát pozor.
0: Mm-hmm.
1: Jo, takže to je přesně to, co jako hrdinové se vždycky takhle odměňujou.
0: Neboli, tak, jak jsme nedávno říkali v noční lince, každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán, což v tomhle případě platilo. Ano.
1: No, jak na našich dětech, tak potom tátovi lidový soudy, že jo, všechno možný. Ale západočeši ten příběh budou znát, protože se to týká pana Františka Straky a bejvá v rádiu čítávali ten jeho příběh. A končilo to vždycky tím, že chodil Václav a Karel, že tam chodili k němu a můj táta byl ten Václav. A tam ten příběh končí. Dál už to ten, on potom se stal, ten pan Straka se stal mým strejdou, protože si vzal tátovou sestřenici. Ale hrozně hodný pán, hrozně, a taky ještě po vás jsem měl hrozný problém.
0: Ptala jste se někdy, tatínka, jak se při tom ukrývání za války, jaké měl pocity?
1: No, víte co,
0: jestli měl strach, jestli překonával strach, nebo jestli to pro něj bylo něco naprosto přirozeného a nemyslel na to vůbec?
1: Takhle, oni, no to víte, že museli mít strach, jako, ale nesměli se bát vyloženě, že jo? Ale oni, vím, že vždycky táta říkal, když to utajíme před dědou a před maminkou mojí, takže jako by se to mělo utajit i před cizíma lidma. Jenže před mojí maminkou to mohli těžko utajit, když vařila a prala, že jo. Takže věděla, že pere o dvě košile víc, který táta nenosil, který v oblečení, že jo, že vaří víc, všechno. Jenže ona vždycky mlčela. Jo? A vím, ale to už my jsme byli dospělí všechno, když ještě tatínkovej bratr řekl, no Růžena o tom nevěděla, já pan strejdo, jak můžete říct, že Růžena o tom nevěděla, když na ně prala.
0: Ale moudře mlčela.
1: No, ta mlčela, ale víte co, ale zase tím mlčením tak přišla mu partizánské ducho. No, takže ono je to jedno s druhým, ale jako můj táta vždycky říkal, já jsem to nedělal pro hrdinství, já jsem to dělal pro lidský životy. Jo. A což jako opravdu chápu, že to jako, jo, ale jako jak se potom postavili vesy k tomu, tak to bylo docela dost ošklý.
0: Já cítím potřebu říct děkuju. Byť váš tatínek, promiňte, jestli nemám pravdu, ale asi už mezi námi není, že?
1: No, není, ono už by mu bylo přes 100 let, on byl rok 1912.
0: Ale i přesto mám potřebu říct děkuju.
1: Jako my jsme vždycky jako, no hrozně jsme si ho vážili a víte, on nerad o tom jako, když třeba do jednou byl v nemocnici v Hořovicích a my jsme tam byli u něj se navštívit ho a byl tam pán, který se tam strašně vytahoval, že někomu dal chleba anebo to. A my jsme říkali, tati, proč ho neutřeš tohletím? A mu řekl, já jsem to dělal kvůli životům. Jo? Oni v tomhle tom lidi, ty lidi byli strašně skromní, strašně prostě, a když pořád večerí tam na těch vávrů pořádali vždycky sezení a to víte, já jsem chodila s nima, ale oni se tam nikdy o tom nebavili. Jo, tyhle ty, co byli jako v tomhle tom odboji, tak se tam scházívali. Jo. A nikdy o tomhle tom nemluvili. Jo, bavili se o všem možném, ale jenom prostě furt koukali dopředu. Jo.
0: Chápu, jako neměli tu potřebu, brali to prostě jako samozřejmost, asi.
1: Asi jo. A teď se vemte, když doma, že jo, to maminka byla těhotná, brácha, ten se narodil v Květnových dnech, zrovna jako v tu dobu osvobození. Takže jako opravdu, jako to bylo,
0: Úctyhodná odvaha.
1: No.
0: Evo, já vám děkuju za váš telefonát, přeju vám krásné květnové dny a hlavně zdraví. Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Já děkuju a přeju to zdraví všem a ať si každý váží života a v dnešní době, kdy máme mír.
0: Souhlasím.
1: Naschledanou.
0: A ještě to, co napsal Sváťa z Brna na téma odvaha. Odvaha se dá dokazovat mnoha způsoby i mnohokrát. Jako malý kluk jsem žil u babičky a spolu s dospělými jsme držívali žňovou hlídku. Rovněž tak jsem hlídkoval kolem železniční tratě Kácov, zejména pokud jezdila parní lokomotiva. Další odvahu jsem projevil při jízdě autem z Brna do Zruče nad Sázavou. Nedaleko obce Vlastějovice jsem dojel hořící auto, pomohl jsem lidem ven, poskytl základní ošetření. Problém, neustále se vrhali k autu a chtěli své věci. Hrozil výbuch. Naložil jsem je do svého auta a přestože tu bylo nebezpečí, kolem auta jsem si zkrátil cestu a dovezl všechny k lékaři do Zruče, kde jsem je předal do lékařské péče. Ulevilo se mi ale teprve, pak na mne dolehlo, jaká to vlastně byla odvaha. Váš Sváťa. Sváťo, byla. A i za ní vám děkuju. O odvaze si ještě chviličku můžeme povídat v noční lince. Chce to ale zvolit to správné číslo. Tady je.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma odvaha. A věřím, Blaženo, že se neurazíte, když řeknu, že jste tady vlastně jako prostředník, protože chcete říct příběh o odvaze své maminky. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, odehrálo se to v 45. roce, když se Němci stahovali z Prahy jako na Plzeň a náš tatí jako prostě byl jako nějaký odborář a řekl, že se bude v Letkově střílet, tak nás poslal, byli jsme tři holky, tak nás poslal do Ejpovic k tetě. My jsme vyjeli do lesa, já to dodneska vidím, ten les byl plný vojska německého. Sice nikdo se nás nevšiml, nechali nás klidně projít, a takže jsme přišli k tetě, no a večer tatí přijel, že se v Letkově nestřílí, tak si přijel pro mě a mami přišla druhý den domů zpátky.
0: Nechtěl jsem vás přerušovat, jestli je to všechno, tak samozřejmě děkuji za tenhle příběh. Maminka zůstala s tatínkem a vy jste šli k tetě, rozumím tomu správně, jo?
1: Ne. Mami nás, nejmenší dceři, sestře byly 2 roky, tak tu naložila do kočáru. Já jsem z jedné strany a druhá sestra z druhé strany, protože ty už bylo 12. No a jeli jsme přes ten les, krátili jsme si cestu, ale nevěděli jsme, že jsou tam ty vojáci. Ale teda žádnej se nepřišel podívat k tomu kočáru, co vlastně se veze. Prostě se nás nevšim, nikdo se nás nevšim. Ano, a v tom Letkově se nestřílelo, střílelo se až v Plzenci. Takže taky měl o nás strach, tak nás zašíboval do Jípovic, ale to taky netušil, že ten les je plný vojska. Že oni utíkali od, báli se Rusáků, tak šli radši k Plzni.
0: Takže tohle byl vlastně příběh o překonání strachu, ano.
1: No, to bylo. A já když zavřu dneska oči, tak já ten les stejně vidím. Že s těma vojákama.
0: To se vám nedivím, že se vám o tom asi zdává ještě do dneška.
1: Protože to byl pomálo voják na vojáku. Člověk neví, kolik jich tam bylo, ale prostě nebyla dobrá doba. Já vím, no ale doufejme, že už si jen takový nedožiju.
0: Doufáme v to všichni. Protože, jak zpívali už Synkopy 61, válka je vůl. Děkuji vám moc krát, paní Blaženo.
1: Já bych tomu přála, aby jsme se toho nikdo nedožil.
0: No to si samozřejmě přeje každý normální člověk, ano.
1: Prostě ten, kdo takhle blbě myslí, takže ať si jde sám někam vzít život a nechá nás na pokoji.
0: To je samozřejmě na trošku další diskuzi, řekněme ten izolacionismus, ale to je až možná téma na někdy jindy. Děkuji moc krát, paní Blaženo. Mějte se hezky a přeju vám krásný květen.
1: Dobrý, já vám dobrou noc.
0: Díky, naslyšenou. Je až s podivem, tedy z mého pohledu, jak se některé příběhy mohou sami sobě, můžou navzájem podobat. Protože možná ještě máte v čerstvé paměti příběh paní Hanky, naší posluchačky, která hovořila o svém dědečkovi Josefu Kepertovi, příslušníku 312. peruti, a všechno to, co s tím souviselo. A tohle je psaní paní Ivety. Cituju. Můj děda bojoval v první světové válce a když se vrátil domů, poznal svého nejmladšího 3letého bratra, který pak bojoval za druhé války v RAF. To jsou moji hrdinové, píše Iveta. Ale ráda vzpomínám na dobu, když jsem jezdila na dětské tábory jako vedoucí a pro děti jsme připravovali takzvané stezky odvahy. I ti nejmladší špunti chtěli ukázat, že nejsou žádní strašpitlové a s očima vykulenýma s malou baterkou v ruce vyráželi na cestu černo-černou tmou a pak při jejich návratu do tábora na ty šťastné úsměvy, že překonali svůj strach. A ještě něco o mně, dodává Iveta. Bylo mi přes 40, když jsem otěhotněla. Všichni mě považovali za nezodpovědného blázna. Dneska jsou kluci už oba tátové a já nikdy svého rozhodnutí nezalitovala. Byť jsem měla velký strach, zda je dokážu postavit do života. Dobrou noc přeje Iveta. Za chvíli vám dobrou noc popřeju i já, ale přece jenom ta chvíle určitě bude vyplněná ještě minimálně jedním příběhem na téma odvaha v té aktuální noční lince. Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a tohle byl Pavel Vítek a jeho modlitba. Ale potom de profundis je čas znovu se zeptat naší další posluchačky, jestli ten příběh o odvaze, což je téma noční linky, je příběhem jejím anebo někoho z její blízkosti. Přeju dobrý večer, Jano.
1: Dobrý večer, pane Borku, vám i všem posluchačům.
0: Tak, už jsem vás zesílil, ano. Máte docela slabý signál, ale to není vaše vina, to je jenom, že jsem vás ze začátku skoro neslyšel. Tak, Jano, abychom vás slyšeli všichni, nekřičte, řekněte svůj příběh o odvaze. Vy sama jste prokázala odvahu?
1: Ano, je to příběh můj a já jsem se teda hodně odvážně cítila v době covidové, kdy jsem pracovala jako pečovatelka v domě pro seniory a bylo to hodně náročné období, hlavně psychicky, a pomáhala jsem vlastně zdravotníkům zachraňovat životy a cítila jsem se tam hodně tak jako důležitě, protože spousta mých kolegů odpadla do karantény, protože covid postihnul i je, bohužel, takže nás tam bylo na oddělení opravdu velmi malý počet, takže já jsem vlastně poprvé i měla takovou jako vedoucí funkci toho oddělení, že jsem za ní zodpovídala a samozřejmě byla jsem hodně vyčerpaná, ale musím říct, že takové to podvědomí, že jsem to vlastně táhla celé to oddělení i s těmi mými unavenými už kolegy, tak to mě hodně dávalo takový ten pocit důležitosti a pomáhalo mě to tak jako psychicky si říkat, že jsem opravdu potřebná a dělalo mě to dobře na duši, no, musím říct.
0: A zároveň jste překonala svůj strach z nemoci. Prokázala jste odvahu?
1: Ano, taky. A musím říct, teda bála jsem se samozřejmě toho covidu, ale musím říct vlastně, no, že tenkrát jsem nad tím tak nějak ani nepřemýšlela, no, že jsem přemýšlela hlavně nad tím, koho můžeme dále ještě zachránit, no. Tenkrát opravdu na to nebyl čas nad tím zamýšlet.
0: Možná to neřeknu úplně přesně, ale když dojde na ono pověstné lámání chleba, tak se člověk mnohdy ani nezamýšlí nad tím, jestli z toho pro něj plyne nějaké riziko nebo nemoc a podobně. A prostě inteligentní a empatický a morální člověk hlavně podle mě dělá to, co je prostě potřeba udělat. Souhlasíte?
1: Tak, ano, souhlasím.
0: A děkuju za váš telefonát, paní Jano. Mějte se hezky.
1: Já taky děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Hezkou noc, dobrou noc, pane Borku, i všem posluchačům. A zdravím ještě paní Inku narychlo, naslyšenou.
0: Děkuju. Čistě časově, technicky to vychází tak, že teď v noční lince můžu přijmout ještě jeden váš telefonát na téma odvaha. To, jakou odvahu prokázala Jana, už jsme slyšeli. A jsem zvědavý, kdo bude tím dalším, kdo nám vlastně uzavře noční linku. Takže přeju dobrý večer či dobré ráno. Nevím ještě komu. Kdo je prosím u telefonu?
2: Margita.
0: Zdravím vás, paní Margita.
2: Pardon. Halo?
0: Ano, poslouchám vás. Jaký je váš příběh o odvaze? Je to příběh váš nebo někoho blízkého?
2: Je to můj příběh, ale už jsem ve vysílání.
0: Ano, jste ve vysílání.
2: Takže když umřel Jan Palach, tak jsem chodila do 6. třídy a chodili jsme do té školy, co je proti osadským zbytovům. A právě, když byla 6. třída, tak už nebyla družina. A když oni ho pohřbili, to byl 7. hrob, takhle zpravo, tak jedna spolužečka mě navezla, nebo takhle dohodli jsme se a šli jsme na ten zbytov, tam jsme si položili tašky na nějaký čistý náhrobek a jak tam okolo toho hrobu byly ty svíčičky, tak oni byli zhaslí, tak jsme si sedli na bobeček a pěkně jsme napalovali ty svíčičky a taky jsme tam chodili asi 3 dny po sobě. No ale víte, co mě napadlo, takové hrdinství to samozřejmě žádný nebylo, my jsme to takhle nevnímali. Ale co když od něho potom chudáka do těch všetla přemístili kvůli tomu, že jsme tam chodili my?
0: To je samozřejmě věc spekulativní a nevím, co bych vám na to řekl. To bohužel nemůžu posoudit, že? Ale chápu ten pocit, že jste si to možná říkali. Ano.
2: Ale takhle, mě jde hlavně o to, že já se nemůžu vzpomenout, jestli to byla Renata Bartoničková, nebo kdo, aby se týklo nedávno měli srát po 50 letech a sešlo se v tam 5,5, takže nemám, no nic, prostě takhle. Kdyby se třeba, to je taky hloupý takhle. No, ale ta Ružičková to bych nemohla, tak v té době chodila na GIMP. Takže prostě ta vzpomínka je jako jasná, jako chodili jsme tam, no furt tam foukal nějak vítr a furt ty svíčky zasínaly. Jo, a potom dneska, když tam je ten palác, tak ten hrot není sedmý, ale myslím, že devátý, a zakončím jenom tím, že od toho odbrama Zoubka, ta socha, co tam na to takhle, vypadá ten hrot trochu jinak, ale je to moc pěkně udělaný, protože on tam má takhle tu dlaň a tý dlaně je prohlubeň. A když do toho dáte třeba tulipán, tak ten tulipán vlastně je ve vodě. To je tak asi, že to se chtěla k tomu říct. A jsem moc ráda, jsem si kleče dlouho a to vypadalo, že to nevyjde.
0: Bohužel noční linku časově nenafoukneme, ale jsem rád společně s vámi, že jste uzavřela tu dnešní dvouhodinovku.
2: Jenom se omlouvám, já jsem vás podezřívala, že to není živý vysílání. Takže se omlouvám.
0: A víte, že takových je vícero?
2: No, tak teď vidíme, že to není pravda, živý vysílání to je. Takže přeju hezký... Ještě se dělá zeptat, vysíláte každý den nebo jenom čtvrtek?
0: Noční linka je tu každou noc, vlastně vždy v té poslední hodině starého a první hodině nového dne, ale střídáme se. Třeba zítra vás čeká Honza, no vlastně dnes vás čeká už za 22 hodin Honza Macoun s tématem Vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Takže i jemu se můžete zkoušet dovolat.
2: No, to se takovej volač nejsem. Takže moc vám děkuju, že jste mě přijal do vysílání a přijel hezkou službu a tak dále. Naschledanou.
0: Děkuju za všechno. Naslyšenou. A vám, vážení přátelé, teď už můžu popřát dobrou noc definitivně. Ovšem, nebude to ještě bez jednoho citátu, respektive toho, co napsal Milan, a já se pokusím jej ocitovat. Přeje vám všem dobrý večer a píše. Ano, v dnešní době, kdy v moderním světě i díky plnému zajištění pohodlí, potravin, střech nad hlavou jsme velice blízko ozbrojenému konfliktu, neli válce, mocnosti a neskuteční zločinci světa dezinformují obyčejné lidi i národy. Ty se pak stávají míň a míň svobodnými, omlouvám se za to, že trošku klopítám, protože tam je plno překlepů, ale pokračuju dál. Tedy stávají se míň a míň svobodnými, až to přerůstá v konflikty vzpomínané. Měli bychom si denně uvědomit, ať v jakém pohodlí dnes žijeme a svobodu si bránit. Žít tedy beze strachu, však mít za to i svou odvahu a bránit i láskou, pokorou. A to je celá, tuším, odvaha. Dodává ještě tedy Milan, bez tohoto se dostaneme zřejmě brzy v opakovaně nesvobodné žití a do hrůz, jež tu stíhali lidi v minulém století dokonce opakovaně. Mluvme pravdu, buďme vstřícní, chraňme svobodu, neustupujme blbosti, tak tomuhle rozumím dobře, a zločinům, chraňme si odvahu. To denně a stále opatrujte se všichni. Z Valašska zdraví váš Milan. Milane, děkuji, bylo to pro mě sice trošku rebusovité, ale myslím si, že jsem řekl všechno, co jste chtěl říct vy. Teď už vám přeju dobrou noc, sladké sny a těšit se na vás budu zase v úterý 12. května, kdy tématem noční linky budou maturitní tabla.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Pravidelní posluchači našeho pořadu už vědí, že čas od času je tohle neobvyklé rozhlasové jeviště Divadla pro vaše uši dobrou příležitostí k hereckým beneficím. Ostatně tak už to bývalo někdy za Josefa Kajetána Tyla. To byly chvíle, které patřily vybraným hercům kočovných divadelních společností, měli v nich svoje solo a prim. A tak to bude i dnes. V hlavní roli František Němec.

životy strašně utíkaj, když je kradeš zvláštně. Jedním uchem posloucháš moje srdce a druhým kroky za dveřma, kterejma nás jednou někdo vyhodí.

byl zrovna konec září, když jsme stáli na kupon. Prodavač stisk naše fotky k sobě a tebe napadlo, že takovou srážku nesmíme zaplatit. Běžíš a hladíš, kuponům jsme zběhli.

Já tě cítím jinak, hodně jsme spolu prožili a znám tě díl než on. Čekáš a hladíš, dneska si fakt nemožná.

0: Někdy se o Františku Němcovi mluví nebo píše právem jako o aristokratovi českého divadla. Je to pravda. Nejen svým věkem a pamětí, ale i počtem významných rolí je to vlastně taková bohatá encyklopedie českého divadla uplynulých více jak 60 let. Jeden z těch, kterým se při práci za mikrofonem říká šprechři. S úctou, protože patří do staré poctivé herecké školy. Však se taky měl František Němec u koho nebo vedle koho vyučit. V mládí třeba jako D'Artagnan v rozhlasové dramatizaci Dumasových Tří mušketýrů.
1: Čemu se smějete, pane? Vy, pane! No, povíte mi to!
2: Beze všeho. Ptal jsem se tuhle hostinského, jestli ví, co je to za zvíře, to... Na čem jste přijel?
1: Koni se posmívá jen ten, kdo by si netroufal posmívat se jezdci, pane.
2: Pojďme dovnitř, krčmáři. Při pohledu na tu žlutou herku je mi dobré kůl.
1: Tady zůstanete, pane. A obraťte se. Obraťte se, povídám. Obraťte se čelem ke mně. Nemohu vás přece napadnout zezadu.
2: Nebiju se s lecjakou nickou.
1: Můj rod je možná starší než váš, pane. To by vám mohl potvrdit pan Dutrouville.
3: Ale... Tak vy znáte pana Dutrouville.
1: Mám pro něj v kapse dopis. Chcete vidět adresu?
2: Váš dopis mě zajímá stejně málo jako vy sám. Zastrčte ten kol.
1: Jsem šlechtic jako vy, pane. Ale nejsem zbabělec jako vy.
3: Pane?
1: No proto. Omdlel jsem jako špalek. Ta kuchyňská pánev byla pořádně těžká a podomek hospodského měl pádnou ruku. A protože se chtěl tomu vznešenému pánovi zalíbit, třískl mě vší silou. No, já ho později spráskal. No, ale to sem nepatří. Probral jsem se až za hodnou chvíli, tam, kde jsem padl. Teď stál před hospodou cestovní kočár. A z něho se vykláněla mladá dáma. Nápadně krásná. Hovořil s ní můj soupeř. Stál u dvířek a držel za úzdu osedleného koně. Všechno se se mnou točilo, ale vztek mi dodal sílu. Popadl jsem svůj kort a vstal jsem. Ta dáma zrovna říkala...
4: Mám tedy odjet do Anglie.
5: Co nejrychleji. A kdyby vévoda opustil Londýn, oznámte to okamžitě panu kardinálu.
4: Jeho eminence se na mě může spolehnout. Ale nemám už peníze.
5: Posel s penězi dorazí do přístavu ještě než odplujete.
2: Vrátím se teď do Paříže a zařídím to.
1: Ale dřív zaplatíte, co jste dlužen mě. Taste, pane.
2: Hleďme, chlapeček už je vzhůru. Vy máte ale tvrdou palici.
1: Mnohem tvrdší, než si myslíte, pane. Taste! Nebo se bojíte, když nemáte po ruce pacholka z pánví?
2: My štěně!
6: Pane hrabě, sebe menší zdržení může zmařit naše poslání. Skočte na koně a dejte mu ostruhy.
2: Máte pravdu, milady.
1: Vy zbabělče!
6: Kočí, jedeme!
1: U mě nejste žádný šlechtic, pane! U mě jste zbabělec! Ale já si vás najdu. Na to můžete vzít jet. A pak se těšte vy! Vy,

0: A jak vypadal ten muž, krajane?
1: Vysoký, bledý, na tváři měl jizvu.
0: Pod okem. Pod levým okem.
1: Vy ho znáte, pane kapitáne? Kdo to je? Kde ho mám hledat?
0: Z přátelství k vašemu otci vám to nepovím, chlapče. A jestli ho ještě někdy potkáte, vyhněte se mu na 100 honů.
1: Vždyť je to zbabilec, pane. A kdyby jen to? Taky zloděj.
0: No to...
1: Zloděj, pane! Když zmizel, zjistil jsem, že mi chybí ten dopis pro vás. Myslel jsem, že mi ho ukradl někdo z krčmářových lidí. A div jsem kvůli tomu nerozmlátil celou hospodu. Šenkýř dostal strach. A nakonec mi prozradil, že když jsem o sobě nevěděl, prohledával mi kapsy ten urozený pán.
0: Ale tím spíš se mu vyhněte, chlapče. Ví, kdo jste a mohl by vás na dobro zničit.
1: Já se ho nebojím, pane. Otec mi kladl na srdce, ať si od nikoho nenechám nic líbit. Od nikoho. Lida od krále, od vás a od kardinála.
0: No vidíte, chlapče, a ten váš muž z Mengu je pomocník kardinálu.
1: To jsem pochopil, pane. Ale něco jiného nechápu. Otec mě učil, že mám kardinála milovat a ctít stejně jako krále. Jenomže ze všeho, čeho jsem tady byl u vás svědkem, vidím, že...
0: Pan kardinál je skvělý ministr, ale... No, ale... Zkrátka, strhl na sebe takový díl moci, že omezuje i vliv samého krále. A já sloužím králi. Jsem kapitánem osobní stráže královi. To ovšem neznamená, že se neklaním státnickým schopnostem jeho eminence, že... Doufám, že mi rozumíte.
1: Znamenitě, pane.
0: No, tak teď vám napíšu pár řádek pro ředitele akademie. Tam se zdokonalíte ve všem, co musí umět budoucí mušketýr. Jen mi napřed dovolte, abych se podíval, jak se daří panu Atosovi. Ho, Romeo jsou pryč. Všichni jsou pryč, odešli druhými dveřmi. Tak to je celý Atos. Styděl se, že omdlel. Ale nemůže být daleko, snad ho ještě uvidíme z okna. Ne, nikde není. Jen aby se mu...
1: Tamhle je!
0: Atos?
1: Ne, ten chlap s tou jizvou, ten z Mengu. Tentokrát mi neuteče!
0: Chlapče!
1: Omluvte mě, pane!
0: Neblázněte! Vzpomeňte si, co jsem vám...
2: Takhle se... Vráží do lidí, pane?
1: Odpusťte, pane Atosi.
2: Vy mě znáte. Ha, už vím, byl jste před chvílí u pana de Treville.
1: Ano, pane, ale pusťte mě, prosím vás.
2: Napřed vás naučím slušným způsobům.
1: Já spěchám, pane.
2: Sejdeme se tedy, až spěchat nebudete.
1: Prosím, kdy a kde?
2: V 12:30 u kláštera bosých karmelitánů.
1: Zeptám se, kde to je. Dovolíte, pane?
3: Co si přejete, pane?
1: Projít těmi vraty, pane Portosi.
3: A, vy jste ten venkovan, co byl u kapitán.
1: Promiňte, pane Portosi, spěchám.
3: Ale co pak vás držím, pane?
1: To ne, ale vedle vás se nedá projít.
3: Chcete říct, že jsem tlustý?
1: Jen trochu rozložitý, pane.
3: Chtíhost není všecko, mladíčku, o tom vás na místě přesvědčím. Taste!
1: Je mi líto, pane, ale teď nemám čas.
3: A, čas anebo odvahu?
1: To uvidíte, když si se mnou dáte schůzku.
3: S radostí v 13:00 za bosými karmelitány.
1: Budu tam přesně.
4: Je pryč. To se dalo čekat po takovém zdržení. K sakru.
2: A pan Aramis.
1: Promiňte, pane, neviděl jste tu někde muže s jizvou pod okem?
5: Neviděl, pane.
1: Děkuji, pane.
5: Okamžik. Neznáme se od někud?
1: Od pana de Treville.
5: No ovšem. Vy jste tedy slyšel, co nám pan kapitán říkal. Doufám, že si to necháte pro sebe.
1: Samozřejmě, pane.
5: Mohu se na to spolehnout?
1: Pochybujete snad o mém slovu, pane? To bych vás musel vyzvat na souboj.
5: Vás mrzí život, mladíčku?
1: Nejste o mnoho starší než já, pane Aramisi. Ale i kdybyste byl, smát se mi nebudete. Taste, prosím.
5: Tady? Vy jste se zbláznil. Tady chodí kardinálovi hlídky.
1: Budu tedy ve za klášterem bosých karmelitánů.
5: Já taky. Naschledanou. No?
1: Tak tedy s Bohem, světe. Chodilo se mi po tobě docela příjemně. Už jen hodina života. Hodina? To není tak málo. To se ještě naobědvám, ať nejdu k čertu s prázdným žaludkem.

0: Pane? Jste přesný, pane. To se mi líbí. Za to moji svědkové se opozdili.
1: Já svědky bohužel nemám. Znám v Paříži jen pana de Tréville.
0: Mrzí mě, že právě pana de Tréville musím připravit o přítele. A o tak mladého přítele. Vždyť vy jste ještě chlapec. Bude to nerovný boj.
1: Spíš pro vás, pane Atosi. Jste přece raněn do pravé paže.
0: To pro vás není žádná výhoda. Šermuji levou rukou stejně dobře jako pravou.
1: Ale ztratil jste mnoho krve a to vás oslabilo. Jestli si přejete, můžeme se bít, až budete docela zdrav.
0: Nepřijímám váš návrh, ale oceňuji ho. Jste čestný muž.
2: Pánové!
1: Ha,
0: tady jsou moji svědkové.
1: Pánové Portos a Aramis?
0: Máte snad něco proti ním?
1: Bůh uchovej, vůbec nic, ale...
3: Vítám vás, přátelé. To je ten pán, s kterým se bíjí.
2: Tenhle? A toho jsem přece vyzval já.
1: Ale až na jednu hodinu, pane Portosi.
4: A já s ním taky mám nějaké účty.
1: Až ve dvě, pane Aramisi.
0: To se tady povedlo. Proč ty se biješ, Portosi?
2: No, proč? No, protože se biju rád.
1: Pan Portos měl dojem, že se dost neobdivují jeho tělesným rozměrům.
2: Tak.
1: A, už chápu. A ty, Aramisi?
4: Já zase...
1: Pan Aramis pochyboval o mém slovu.
4: Přesněji řečeno, ten pán si myslel, že o jeho slovu pochybují.
0: Pak jste ovšem měl důvod, pane...
1: Jmenuji se D'Artagnan, pánové. A jsem z Gaskoně. A teď mi dovolte, abych vás všechny poprosil za prominutí.
2: Hleďme, panáček couvá!
0: To jsem od vás nečekal, Gaskonče.
1: Vy mi nerozumíte, pánové. Nechci se vyhnout boji. Ale pan Athos mě vyzval první. Má tedy přednostní právo mě zabít. Když se mu to podaří, nedostane se už na pana Portose, natož pak na pana Aramise. Proto, jenom proto, se vám chci omluvit.
0: To je ušlechtilá řeč, pane D'Artagnane. Prosím, můžeme začít.
1: Ale vy si nesvléknete kabátec, pane Athosi.
0: Promiňte, strhl bych si obvaz.
1: Promiňte, zapomněl jsem. Zůstanu taky oblečen.
4: Biješ se s kavalírem, Athosi.
2: Nechte už těch poklon a dejte se do toho.
5: Pozor, pánové, schovejte kordy.
2: Pozdě, kardinálová hlídka, zatracená smůla.
5: A vede ji Žísak, ten má na nás obzvlášť spadeno.
6: Vydá souboj. Tak páni mušketýři už zase jednají proti zákazu jeho eminence. To vidím nerad, pánové.
0: Tak jděte pryč, pane Žisaku.
5: A nedívejte se.
6: Lituji, pane Athosi, ale povinnost je mi nadevše. Musím vás bohužel zatknout, pánové.
2: Pan Žisak vtipkuje.
4: Ale tak uboze, že nechápu, jak se tomu můžeš smát, Portosi.
6: Odevzdejte nám kordy, pánové.
2: Dovolte.
6: Chovejte se rozumně, pánové. Nás je pět a vy jste jenom tři.
1: I v počtech je ten pán ubohý. Jsme přece čtyři.
4: Vy k nám přece nepatříte, pane D'Artagnane.
1: Srdcem ano.
6: Tak co, pánové? Půjdete s námi po dobrém?
7: Nikdy!
6: V tom případě musíme tasit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: O hercích, kteří prošli svazkem městských divadel pražských, ještě pod vedením režiséra a ředitele pana Oty Ornesta, se obvykle tvrdí, že byli na jevišti připraveni skutečně na všechno. Od dramatu přes konverzačky až třeba po muzikál. Pravdou je, že v Ornestových městských divadlech se hrál hodně salónní anglický a francouzský repertoár, takže důležitý byl smysl pro ironii, komiku a vůbec pro detail a pointu. A jak se to pane Františku Němcovi hodilo, později třeba při čtení povídky Stevena Leacocka, jak vydělat milion dolarů.
2: Mnoho mě toho pojí s milionáři. Mám je rád. Mám rád jejich tváře. Mám rád jejich způsob života. Mám rád, co pojídají. Čím častěji s nimi pojím a napojím se, tím víc jsem na ně napojený. Mám rád, jak bývají skárovaní. Ty jejich šedivé kárované kalhoty a bílé kárované vesty a ty karáty těch zlatých řetězů a pečetních prstenů a zlatých plnicích per, kterými si plní kapsy. To je přece něco. Když se jich sejde tak 6 nebo 7 v klubu, je to hotová pastva pro oči. A když se na nich usadí sebemenší smítko prachu, každý hned spěchá, aby je obral. A ještě rád. Já sám bych jim s radostí od nějakých těch prachů pomohl. Ještě víc nežli jejich záliby v jídle se mi líbí jejich intelektuální hlad. To je něco báječného. Stačí pozorovat je při čtení. Čtou prostě v jednom kuse. Zajděte si do klubu v kteroukoliv dobu a 3-4 z nich přitom vždycky zastihnete. A co vám čtou? Řekli byste, že člověk, který se dře v kanceláři od 11 do 3 a má mezi tím jenom 1,5 hodinovou přestávku na oběd, bude příliš uondaný. Ale chyba lávky. Tihle si po práci dovedou sednout a začíst se do humorů a policejních historek nebo do růžově se díváme na svět a rozumět těm vtipům zrovna tak dobře jako já.

přímo miluji procházet se mezi nimi a zachycovat útržky rozhovorů. Tuhle jsem byl svědkem, jak se jeden naklonil a prohlásil: tak se mu nabídl 1,5 milionu a povídám, ani o cen víc. Buď to vezmete, nebo to nechcete. Zatoužil jsem vykřiknout: pro boha, 1,5 milionu. Řekněte to, prosím vás, ještě jednou. Řekněte mi, abych to vzal, anebo nechal. Jen to se mnou zkuste, určitě bych vás nesklamal. Nebo podívejte, slevíme to na 1 milionek a můžeme si plácnout. Ale ne, že by snad tihle mužové byli na peníze neopatrní. To zase ne, ani nápad. Samozřejmě, že s velkými penězi nedělají žádné orace. 100 000 dolarů, to je u nich jako houska na krámě. Ale jak jim záleží na drobných? To si nedovedete představit, dokud se nepřesvědčíte, jak úzkostlivě počítají třeba s centem, půl centem nebo i s menšími penězi. Jako onehdá. Dva z nich přišli do klubu celý bez sebe radostí. Mluvili o tom, že pšenice stoupla a že na tom oba ani ne za půl hodiny vydělali 4 centy. A jenom kvůli tomu uspořádali banket pro 16 lidí. To prostě nechápu. Často jsem si už psaním pro časopisy vydělal i 2x tolik a nenapadlo mě chlubit se tím. Tuhle zase slyším, jak jeden z nich povídá: tak zavolejme New York a nabídněme jim 1/4 centu. Představte si ty výlohy. Volat pozdě v noci New York, to máte skoro 5 milionů lidí a jenom proto, aby se jim nabídlo 1/4 centu. A myslíte si, že se v New Yorku dopálili? Kdepak? Vzali to. Tohle jsou ovšem vysoké finance a já netvrdím, že tomu rozumím. Zkoušel jsem pak volat Chicago a nabídnout mu 0,5 centu a Hamiltonu ve státě Ontario 0,5 dolaru. Ale v telefonní centráli si mysleli, že jsem se zbláznil. Tohle všechno ovšem dosvědčuje, že jsem studoval, jak to ti milionáři dělají. Opravdu studoval, celá léta. A myslím, že by to mohlo být k prospěchu některým mladým mužům, co právě začínají pracovat a rádi by toho zasnechali. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. Ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka posvátnou hrůzou. Buď já sbírám postřehy o tom, jak to dělají milionáři. Jednou věcí jsem si jist. Jestliže chce takový mladý muž vydělat 1,000,000 dolarů, musí náramně dbát na svou životosprávu. Může se to zdát těžké, ale cesta k úspěchu je vždycky bolestná. Mladý muž, který doufá, že vydělá 1,000,000, si mnoho nepomůže, jestliže se domnívá, že má právo vstát ráno v 7:30, snídat kakao a vajíčka na měko, pít k obědu vodu a chodit spát v 10. Viděl jsem dost milionářů na to, abych vás předtím varoval. Jestli chcete být milionářem, nesmíte ráno vstát před 10. Oni nikdy nevstávají. Neriskovali by to. Ohrozili by tím celý svůj podnik, kdyby je někdo viděl na ulici o 9:30. A ty staré představy o střídmosti jsou naprosto mylné. Abyste se stali milionáři, potřebujete šampaňské. Spousty šampaňského a kdy vás napadne. Šampaňské a skotskou whisky se sodovkou. Musíte prosedět skoro celou noc a pít to po kýblech. To vám rozjasní mozek pro zítřejší obchodní podnikání. Vídám po ránu některé z těch mužů s myšlenkami průzračnými jako sklo. Zračí se jim to ve skelných pohledech. K takovému způsobu života potřebujete ovšem kuráž, ale ta se dá koupit na litry. Pročež, milý můj příteli, chceš-li rychleji vyrazit ze svého dnešního postavení, změň svůj život. Až ti bytná přinese k snídani míchaná vajíčka, vyhoď tě z okna psovi a řekni, ať ti přinese chlazený chřest a láhev mozelského. Pak zatelefonuj šéfovi, že přijdeš někdy kolem 11. Vyrazí tě dokonce sám. A hezky rychle. Jak si milionáři počínají při vlastním vydělávání peněz? Na to je těžká odpověď. Ale jeden ze způsobů je přijít do města s pětníkem v kapse. Dělají to tak skoro všichni. Těžcí milionáři mi znovu a znovu vykládali, že napoprvé přišli do města s pětníkem v kapse. To byl zřejmě počátek jejich dráhy. Zkoušel jsem to několikrát a jednou se mi to podařilo. Vypůjčil jsem si jednak pětník, jednak na tu dráhu, odjel jsem za město a přišel jsem zpátky do města pěšky.
Kdybych byl cestou nepřišel na jednu předměstskou hospodu, kde jsem ten pětník propil, mohl jsem si dneska přijít na hezkých pár milionů. Přijít na něco se vůbec často vyplácí. Že jsem já přišel na tu hospodu, byla zřejmě jenom smůla. Přijít na něco velkolepého, nač nepřišel ještě nikdy nikdo. Jeden známý mi například vykládal, jak se jednou octl dole v Mexiku bez centíku v kapse. Ten pětník utratil, sotva vkročil do Střední Ameriky. A tam přišel na to, že tam nemají žádné elektrárny. Tak jich pár postavil a nabil peněz jako želez. Jiný známý zase uvízl v New Yorku dočista bez vindry. A ten přišel na to, že by tam potřebovali domy o 10 pater vyšší, než co tam stavěli. Tak dva postavil a rovnou je prodal. Spousta milionářů začíná takhle jednoduše. Existuje ovšem ještě daleko jednodušší způsob než tyhle ty. Zmiňuji se o něm jen nerad, protože ho chci užít sám. Dověděl jsem se o něm onehdá večer v klubu čirou náhodou. Chodí tam jeden ohromně bohatý stařec s ohromně výrazným obličejem. Vypadá úplně jako hyena. Nikdy jsem nevěděl, z čeho tolik zbohatl. Tak jsem se tuhle jednoho z milionářů zeptal, kde vzal starý Blocks všechny ty peníze. Kde je vzal, už klíbil se. To všechno dostal z vdov a sirotků. Z vdov a sirotků, pomyslel jsem si. To je přece nápad. Ale kdo by byl tušil, že se u nich tolik peněz najde? A jak, zeptal jsem se, jak se patří opatrně, je z nich vlastně dostal. Jak, odpověděl můj informátor, jednoduše je z nich vyždímal. Není to opravdu jednoduché? Často na ten rozhovor myslím a chystám se to zkusit. Jestli mi nějaké vdovy či sirotci padnou do ruky, já už je vyždímám. Ale jak na to? Většina vdov, co znám, je na takové ždímání trochu moc při těle. A pokud jde o sirotky, těch se zase musí spotřebovat hrozná spousta. Zatím čekám. A jakmile jednou objevím větší počet sirotků najednou, tak to s tím ždímáním zkusím. Dotazy jsem zjistil, že se dají ždímat i duchovní hodnostáři. Prý se ždímají příjemně. Ale sirotci možná líp.

0: do třetice dnes ještě jednou František Němec, tentokrát v roli Vincence Priznice, v dramatizované četbě z románu Miloše Kočky Prameny živé vody. František Němec tu obsáhl Priznicův život od útlého dětství až do smrti. Říká se, že to byl prý vážný úraz v mládí, kdy Priznicovi pomohlo právě léčení jesenickou kouzelnou vodou. Kdo ví, jak to uzdravení ale ovlivnilo další životní osudy slavného lázeňského lékaře, to už víme. Já jsem rád, že jsem dnes mohl nejen touhle rolí oslavit rozhlasové umění pana Františka Němce. A mimochodem, když mluvíme o lázních a Priznicovi, tak snad už jen přidám přání hodně zdraví a někdy zase s divadlem pro vaše uši naschledanou a naslyšenou.
1: Matka svařila koření v červeném víně a teplý obklad přiložila synovi na hruď. Místo úlevy pocítil silnou bolest.
2: Dejte to pryč, maminko, to nevydrží.
3: Musíš, doktor to předepsal.
1: Vincent chvíli tiše ležel v naději, že bolest poleví. Nepřestávala, stupňovala se k nesnesitelnosti.
2: Ne, nedá se to vydržet.
3: Ach, můj bože.
2: Maminko, prosím vás, namočte plátno do studené vody. Prosím vás.
3: Co mám dělat, Franci?
4: Vyhov mu. Jestli má zemřít nebo být mrzákem, proč ho ještě trápit?
1: Nerada, zvolna namočila plátno ve džberu, trochu je vyždímala a položila nemocnému na hruď. Za chvíli bolest ustupovala. A když po delší době dostal nový studený obklad, usnul.
5: Srna? Teď? A proč jde tak stěžka? Má skrvavenou ránu na pravém boku. Stojí nad tůňkou. Trochu pije. Váhá. Otáčí se. Teď si sedá. Zraněný bok namáčí do vody. Proč? Tatínku, viděl jsem. Může se vodu vyléčit?
4: Ano. Někteří hospodáři vymývají rány dobytku vodou. Prý to mírní bolest. Snad i léčí. Ale není na to spolehnutí.
5: Tatínku, srna už chodí mnohem lépe. Boky už nekrvácí. Být tu tak můj bratr Josef, ten by mi to vysvětlil. Říkal, že zvěř zná hodně tajemství, o nichž člověk neví. Maminko, ořezal jsem si ruku, strašně to bolí. Teče mi krev.
3: Namoč si ruku do potoka. Proud odplaví krev a bolest odejde.
5: Sedím u potůčku a slyším její řeč. Nerozumím jí, ale je to krásná řeč. Jako hudba. Mluví-li zvířata a ptáci, Josef říkával, že jsou lidé, kteří rozumějí jejich řeči. Proč by nemohla mluvit voda? Protože je neživá. Vůbec není neživá. Ta běžící, poskakující, šveholící voda, že je neživá. Jí rozumět bylo by víc, než znát řeč ptáků a zvířat, protože voda je víc, mnohem víc, než všechno ostatní. Voda zná tajemství oblak, z nichž padá, a tajemství hlubin, z nichž vychází. Voda zná všechno. Nebe, zemi, řeky, moře. Voda i všechno dovede. Mění se v páru a mizí, rozplyne se. Nebo se změní v tvrdý led, nebo hebký sníh. Je mírná, tichá, laskavá. Je také divoká, krutá a hrozná. Slouží, osvěžuje, očišťuje. Tiší žízeň a sytí pole, louky i lesy. A umí i vládnout, bořit a ničit, je-li příliš. A není-li jí, všechno hyne. Jen v míře voda prospívá, jen v pravé míře.
1: Třetí den, když rodiče byli na dvoře, požádal Vincent sestru, aby mu k loži přistavila židli. Obtížně slezl z postele a chtěl se pokusit o nápravu žeber, jak slyšel, že ji prováděl věhlasný mlynář z Písečné. Sebral všechnu vůli a sílu, opřel se břichem o hranu dubové židle tak, že horní část trupu zůstala volná, a zadržel dech. Bolest byla strašlivá, ale vůle silnější. Po několika pokusech měl dojem, že zlomená žebra se vyklonila navenek. S Terezinou pomocí se uložil znovu na lůžko a když dostal nový studený obklad, usnul dlouhým spánkem.
6: Ve žních už mladý Pryznic pomáhal a než přišlo nové jaro, vykonával v hospodářství všechny práce jako před úrazem. Pro Grefenberské se stal zázrak.
7: Viděli jsme přece, v jakém stavu přivezli Vincka z pole.
8: A slyšeli jsme taky, co řekl frývaldovský doktor, že nevydrží.
7: Že bude mrzák.
9: Teď nakládá pytle a hakuje pole.
10: Všecko jako zdravý muž.
7: Nic neužívá, jenom studenou vodu.
8: Svídnický doktor Hahn léčil vodou, ale to byl doktor. No někdy pomohla, jindy ne. Spolehnutí nebylo.
7: A mladý Pryznic vyléčí vodou takové zranění. Obyčejnou vodu.
9: Vždyť ani nechodil pořádně do školy. Co může vědět o léčení?
7: Vodou. Obyčejnou vodou.
6: Než přišlo další jaro, čekalo Grefenberské nové překvapení.
1: U souseda Millera sloužila mladička Marie, sirotek z Domášova. Na podzim si začala naříkat na bolesti v noze, které se zvětšovaly tak, že o Vánocích sotva chodila. Přemáhala se, se slzami v očích poklízela dobytek. Bála se jen, že na jaře, až bude muset na pole, nebude k ničemu. Na doktora z města nebylo pomyšlení, neměla na něj a ani na to nepřišla. Ale ve vedlejší chalupě se přece uzdravil mladý Pryznic a byl na tom hůř než ona. Uzdravil-li sebe, uzdraví i ji. Sama se ho ostýchala požádat, poprosila tedy hospodáře. Starý Miller šel rád, vždyť ho to mohlo napadnout samotného, když viděl, jak Marie trpí. A Vincencovi přece pomohl.
11: Ale to já ne, člověka léčit nemůžu. Nejsem doktor.
12: Ale já ti věřím, Vincku. Udělám všechno, co nařídíš.
11: Ale já...
13: Aspoň se jí na tu nohu podívej a řekni, co bys dělal.
11: Tak ukaž, kde tě to bolí.
12: Tady. Tady nejvíc v koleni.
11: Možná. Podejte mi džber s vodou a kus plátna a suchou houni.
1: Té noci Vincenc nespal přemýšlením, starostmi, obavami. S rozbřeskem zimního dne spěchal do Millerovy chalupy. Marie dosud ležela a s úsměvem vítala léčitele.
12: Je to lepší. Bolest se zmírnila. Dneska jsem konečně po dlouhé době trochu spala.
11: Ukáž. Dám ti nový zábal a poprosím hospodáře, aby tě nechal ležet.
12: Ale...
11: I klid noha potřebuje. Po obědě zase přijdu.
1: Několikrát denně pak přicházel ošetřit nemocnou, vždy s tlukoucím srdcem, ale s klidnou tváří a vnější jistotou. Podvědomně si uvědomoval, co znamená důvěra v léčitele. Když scházel sníh a objevily se první kousky tmavé půdy, když potůčky posíleny táním letěly přes kameny do říčky Staříče a Bělé, Marie už vycházela ven, nabírala z přetékajícího korýtka životadárnou vodu, nosila kravám, poklízela a dělala znovu všechny práce. Sousedé ji zastavovali. Chtěli slyšet přímo od ní, co po týdny bylo vděčným předmětem hovorů za dlouhých zimních večerů. Marie ráda vyprávěla. Znova a znova. naplněna radostí z uzdravení, z nové síly a chuti do života, z vděčnosti i z hrdosti nad tím, že budí zájem. Ona, chudý sirotek, jehož si dosud nikdo nevšiml. A nepovídala jen na Gräfenberku, ale i na trhu ve Frývaldově, v Domášově, všude, kam se dostala. Vincenc Priznic ji uzdravil, zbavil hrozných bolestí. Vodou, ano, obyčejnou studenou vodou. Do smrti mu bude vděčná.
6: Uzdravení mladého Priznice, vyléčení Marie a její vyprávění nezůstaly bez odezvy. Stále častěji přicházeli gräfenberští do Priznicovy chalupy o radu nebo požádat hospodáře, aby k ním poslal Vinska, a on šel rád. Každý případ byl pro něj příležitostí získat nové poznatky, zkouškou, v níž musel obstát.
1: Přicházeli lidé s vlastními nemocemi i ti, kterým onemocnělo dobytče. Už se tak nezdráhal jako poprvé, měl mladistvou odvahu, neochvějnou víru v účinky studené vody a začal důvěřovat i své intuici.
6: Za čas se začaly objevovat nemocní z Frývaldova a blízkých obcí. Postávali u chalupy a čekali, až se mladý léčitel vrátí z pole a bude se jim věnovat. Vincenc pro ně zřídil za chalupou u stodoly lavici. Tam prováděl své léčebné úkony. Omýval rány a nemocná místa studenou vodou, balil do zábalů, radil, jak se dá léčit. Všechno beze spěchu, s klidem a takovou jistotou, že klid přenášel i na své pacienty.
11: Přišel jsem na nápad omývat nemocná místa houbou, která dobře drží vodu a zvýší její účinek. Koupil jsem jich několik na frývaldovském trhu a osvědčili se.
6: Zanedlouho někdo překřtil mladého Priznice na houbového doktora. Tehdy ještě Vincenc netušil, kolik pomluv, obtíží a nesnází mu přinese ta obyčejná houba, s níž jako žáček smazával ve škole tabuli.
1: Slepý hospodář, který byl zpočátku na syna hrdý, začínal být nespokojen. Léčil-li Vincenc Gräfenberské a jejich zvířata, bylo to v pořádku, samozřejmá sousedská povinnost, odměněná prostým zaplať pán Bůh a záruka, že soused pomůže jim, až bude zapotřebí. Proč ale mají odvádět od práce lidé z cizích vesnic? Pravda, přinesou pytlík mouky, hrachu, čočky, pár vajec, sem tam mu vtisknou do ruky nějaký krejcar, ale vynahradí to čas, který tím ztrácí. Nezanedbá Vincek jejich pole. Začal domlouvat. Vincenc kývl, souhlasil, ale starý Priznic poznal, že synovi nejde o čas, námahu a odměnu, že ho zajímá nemocný, ať je to kdokoli.
6: Když bohové tvořili svět, zapomněli na Jesenicko. Zůstalo jim jen trochu kamení a hlíny, z nichž navršili vysoké hory a kopce. Protože se chtěli budoucím obyvatelům odměnit za namahavý život, který je tu čekal, poručili ďáblovi, aby pod tímto kouskem zemského povrchu nahromadil bohatství, zlato, stříbro a rudy. Ďábel však dával do země zlato, jen pokud se bohové dívali. Když ho nepozorovali, vzal místo zlata žulu a zasadil ji pod celým krajem. Ošálení bohové se strašně rozhněvali, ale poněvadž už nemohli zlomyslnost napravit, přidali aspoň to, čeho měli nadbytek. Krásu. Svými prsty vytvořili v horách úžlabiny, poručili potokům, aby je osvěžili životadárnou vodou, a stromům, aby rostly co nejvýše. Na holá úbočí nasely horská kvítka a tón spěchajících říček naladili do uklidňujícího šumění.
1: Tento kus země dostal však i své dary, trochu zlata, stříbra a rudy. A pak ještě jiný, mnohem větší poklad, který jsem už přivábil snad 100 000 nemocných, a stále přicházejí další. A nalezají jej ve spojení životadárné vody, čistého vzduchu a nádherné krajiny. Voda, vzduch, slunce léčí. I krása léčí. Právě tady se zrodila geniální myšlenka uzdravovat nemocné vodou, vzduchem, pohybem a krásou.